ta uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Bookem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum bassu. Máte-li rádi melodičtější drum bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.

0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
2: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
3: Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum and bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum and bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum a nebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drumbassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

راديو ب

I'm used to it by now. Just breathe.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Tady všem naservírovali, že nesmíš ustoupit ani uhnout z cesty na obzor. Kdybychom byli opravdoví swaggeři hardkorovýho typu, tak bychom tady vám všem vyrili díru do hlavy, že správnej máš styl, takže Bešiktaš ne, jen Trabzonspor.

Flegmatik manžel drillkuje si pomatený tralala, pak zasáhne ho střelba z kuše, rozlídne se zařve a. Kytarista na éčko, prakamaráda strategicky pověsí, a když se zhoupne dámu,

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

nepopsatelné vystupování u mikrofonu a na jevišti okouzlovalo publikum. Dožil se pouze 30 let, ale i za tak krátký čas stihl zanechat významný otisk ve světě české hudby. Petra Dvořáková představuje svůj nový román Ordinace, který navzdory názvu nepřehrává klišé známé z televizních seriálů. Na obálce knihy je symbolicky spletený fonendoskop ve tvaru srdce. Román nabízí hlubší pohled na lidské osudy a emoce s léčivým účinkem. Po 35 letech od svého uvedení se slavný film Tankový prapor vrací do kin a nabízí divákům znovu otevření nostalgických vzpomínek na minulost. Tento snímek je prvním soukromým filmem natočeným po znárodnění kinematografie, což ho činí významným milníkem české filmové historie. Tankový prapor zůstává nejoblíbenějším titulem v tuzemských kinech a jeho nadčasový příběh oslovil již miliony diváků. Od kultury zpět k hudbě na rádiu.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pusťme vaší oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných 81,4 milionů dolarů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Moose pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Jiří Grossman, vyhlášený gentleman tuzemské populární hudby 60. let, byl znám svou přirozenou elegancí, slušností a inteligentním humorem. I bez formálního vzdělání v oblasti hudby či herectví jeho neodolatelné vystupování u mikrofonu a na jevišti okouzlovalo publikum. Dožil se pouze 30 let, ale i za tak krátký čas stihl zanechat významný otisk ve světě české hudby. Petra Dvořáková představuje svůj nový román Ordinace, který navzdory názvu nepřehrává klišé známé z televizních seriálů. Na obálce knihy je symbolicky spletený fonendoskop ve tvaru srdce. Román nabízí hlubší pohled na lidské osudy a emoce s léčivým účinkem. Po 35 letech od svého uvedení se slavný film Tankový prapor vrací do kin a nabízí divákům znovu otevření nostalgických vzpomínek na minulost. Tento snímek je prvním soukromým filmem natočeným po znárodnění kinematografie, což ho činí významným milníkem české filmové historie. Tankový prapor zůstává nejoblíbenějším titulem

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Tvoje srdce bije v hauzovým rytmu.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

for a future. Let's go.

kicking drums, I'm gone.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Hudební novinky na Rádio B.
2: Na svém druhém albu, Bitknot, kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pusťme vaší oblíbenou hudbu.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestřeb. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřeb. Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Radio Band.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Jiří Grossman, vyhlášený gentleman tuzemské populární hudby 60. let, byl znám svou přirozenou elegancí, slušností a inteligentním humorem. I bez formálního vzdělání v oblasti hudby či herectví jeho neodolatelné vystupování u mikrofonu a na jevišti okouzlovalo publikum. Dožil se pouze 30 let, ale i za tak krátký čas stihl zanechat významný otisk ve světě české hudby. Petra Dvořáková představuje svůj nový román Ordinace, který navzdory názvu nepřehrává klišé známé z televizních seriálů. Na obálce knihy je symbolicky spletený fonendoskop ve tvaru srdce. Román nabízí hlubší pohled na lidské osudy a emoce s léčivým účinkem. Po 35 letech od svého uvedení se slavný film Tankový prapor vrací do kin a nabízí divákům znovu otevření nostalgických vzpomínek na minulost. Tento snímek je prvním soukromým filmem natočeným po znárodnění kinematografie, což ho činí významným milníkem české filmové historie. Tankový prapor zůstává nejoblíbenějším titulem v tuzemských kinech a jeho nadčasový příběh oslovil již miliony diváků. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Radio B.
1: For your pleasure, I created

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Jiří Grossman, vyhlášený gentleman tuzemské populární hudby 60. let, byl znám svou přirozenou elegancí, slušností a inteligentním humorem. I bez formálního vzdělání v oblasti hudby či herectví jeho neodolatelné vystupování u mikrofonu a na jevišti okouzlovalo publikum. Dožil se pouze 30 let, ale i za tak krátký čas stihl zanechat významný otisk ve světě české hudby. Petra Dvořáková představuje svůj nový román Ordinace, který navzdory názvu nepřehrává klišé známé z televizních seriálů. Na obálce knihy je symbolicky spletený fonendoskop ve tvaru srdce. Román nabízí hlubší pohled na lidské osudy a emoce s léčivým účinkem. Po 35 letech od svého uvedení se slavný film Tankový prapor vrací do kin a nabízí divákům znovu otevření nostalgických vzpomínek na minulost. Tento snímek je prvním soukromým filmem natočeným po znárodnění kinematografie, což ho činí významným milníkem české filmové historie. Tankový prapor zůstává nejoblíbenějším titulem v tuzemských kinech a jeho nadčasový příběh oslovil již miliony diváků. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
5: Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluziv.

Hřeben nepotřebuju, možná krabici na přespání a malou vlaječku. Odpál mě na měsíc, Šaškovi za barákem.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš Zlomený

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

užij si jamajské slunce.

0: Humbucklord flip up with them all of them.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Moose pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
1: Radio Béčko. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

that once you were. They say that once you were. They say. Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Jiří Grossman, vyhlášený gentleman tuzemské populární hudby 60. let, byl znám svou přirozenou elegancí, slušností a inteligentním humorem. I bez formálního vzdělání v oblasti hudby či herectví, jeho neodolatelné vystupování u mikrofonu a na jevišti okouzlovalo publikum. Dožil se pouze 30 let, ale i za tak krátký čas stihl zanechat významný otisk ve světě české hudby. Petra Dvořáková představuje svůj nový román Ordinace, který navzdory názvu nepřehrává klišé známé z televizních seriálů. Na obálce knihy je symbolicky spletený fonendoskop ve tvaru srdce. Román nabízí hlubší pohled na lidské osudy a emoce s léčivým účinkem. Po 35 letech od svého uvedení se slavný film Tankový prapor vrací do kin a nabízí divákům znovu otevření nostalgických vzpomínek na minulost. Tento snímek je prvním soukromým filmem natočeným po znárodnění kinematografie, což ho činí významným milníkem české filmové historie. Tankový prapor zůstává nejoblíbenějším titulem v tuzemských kinech a jeho nadčasový příběh oslovil již miliony diváků. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
0: Rádio B. Od lidí pro lidi.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných $81.4 milionů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Jiří Grossman, vyhlášený gentleman tuzemské populární hudby 60. let, byl znám svou přirozenou elegancí, slušností a inteligentním humorem. I bez formálního vzdělání v oblasti hudby či herectví, jeho neodolatelné vystupování u mikrofonu a na jevišti okouzlovalo publikum. Dožil se pouze 30 let, ale i za tak krátký čas stihl zanechat významný otisk ve světě české hudby. Petra Dvořáková představuje svůj nový román Ordinace, který navzdory názvu nepřehrává klišé známé z televizních seriálů. Na obálce knihy je symbolicky spletený fonendoskop ve tvaru srdce. Román nabízí hlubší pohled na lidské osudy a emoce s léčivým účinkem. Po 35 letech od svého uvedení se slavný film Tankový prapor vrací do kin a nabízí divákům znovu otevření nostalgických vzpomínek na minulost. Tento snímek je prvním soukromým filmem natočeným po znárodnění kinematografie, což ho činí významným milníkem české filmové historie. Tankový prapor zůstává nejoblíbenějším titulem v tuzemských kinech a jeho nadčasový příběh oslovil již miliony diváků. Od kultury zpět k hudbě na rádiu.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu tě zdraví Antonín Padrta, vítám všechny posluchače Rádia B a chci vás pozvat k poslechu úplně novýho dílu pořadu Houpando Grande. Takže volume doprava a jdeme na to.

Vážení posluchači Rádia B, s vámi Andrew J. Posloucháte 43. díl pořadu D-Box. Dnešní díl je jako speciální, nahrávám z Cardiffu od mého kamaráda, který slaví narozeniny.

jablko nepadá daleko od stromu a tohle je opět Crazy Pete Disco Dub, takže Ron Bass Jam v převleku. Takže Ron Bass Jam v převleku.

This beautiful thing is by Christopher Ledger and it's called Swap Function. And now please excuse me guys, here I'm gonna switch to Czech. I'm just gonna talk about the parties going on in the Czech Republic this summer and then I'll be back into English. Takže zpátky zdravím všechny posluchače Rádia B, tady je Andrew J, posloucháte 43. díl D-Boxu. Tak jen ve zkratce bychom si řekli, co se bude dít tohle léto v České republice. A ještě před létem, takže první akce 12. a 14. 6. Magor Spartička slaví 25 let v Albeři a bude tam i známý italský DJ Chris Corey, takže doporučuju a zdravím tímto Jirku, Vildu Magora a všechny další Adelu. Věřím tomu, že to bude skvělá akce a kdybych měl křídla, tak moc rád přiletím. No a potom 26. až 28. v Kopru bude další akcička, taková předletní, kde vystoupí hodně známých českých DJů z undergroundového odvětví. No a pokračujeme dál, na začátku července 3. až 5. je takzvaný Open Air Weekender v Benešově u Semil, který pořádá partička Feel the Rhythm Family v čele se Spinalem. Potom 17.7. Rumpere číslo 2 okolí Berouna pořádá Sunshine People a Honza Berdych, Petr Moskito, tihle chlapi zdravím na dálku. 24.7. Lilu Naughty B-Day Bash, Lilu a Petr K. vystoupí v Praze na narazené akci, informace dodám později. Dále 6. až 8. 8. Povaleč Kvadrant slaví 30. narozeniny a taky samozřejmě velká akce, festival, hodně party. No a nakonec bych dodal ještě 4. 9. Pavel Bydlo Easy v Jablonci Pivovar Vault.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, s náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum bassu. Máte-li rádi melodičtější drum bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte, co skladba to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Čau, zdraví vás Mikim. A teď uslyšíte můj set pro pořad Exkluziv na Rádiu

0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná Dunnable Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum bass z prvky jazzu, soulu a tribopu, jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum bass i těm, kteří třeba tvrďárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
2: Od lidí pro lidi.
3: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu, jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na Rádiu B začínají.